0: A počkajte, a čo oni žili tamto ľudí, to tí ľudia?
1: To, jak tam prišli, to kilo zrna na den zarobili. Jak tu byli na Ukrajine, kilo zrna im dávali, paraska, kada vás, aká bola bída. A jak prišli tam, to nebolo nič nemalé. Tak ona hovorí, ani trávka nikde nebolo, všetko ľudia žili trávu. Bo nemalé što isté. Niče nedarobili. A v Chosku byli sádru, znáš, tam bližičko, nedaleko. To jabka padali, oni tam nezberali. To išli smoky traktorami, privorjuvali toto jabka, že by ľudia nezberali. To chodili, krali. Pišli sme, ona pišla s miškami, pišlo ich 30 tivko, tých sešitkiv, i na sanočnik. Sanočnik zberali i tam Šnejčane na druhým seli byli Šnejčane i robili olí, bo to doma Šnejci robil to olí i tam prišiel to tiež.
0: A kto to robil, to olí? Jak sa zval?
1: Čekaj, Vaňo, vidíš? Vien bol listonošom. Vaňo. Ja sa nemôžem, sa zdohádam. No i ona hovorí tak, Marin, vy pizniše prídete, vy tam idete tom doriškom, hej, budete idete a tam bude sa nočný a my tam budeme. I kazala, že ja ty Miško, my pít pazuchu, Mišo, že ja pít pazuchu i Anna. Ideme tom dorohom, ide jakýsi chlap. Matko Boska, ja tom Mišok šmarila, Anna ty šmarila, ja ne pídu krasti, ešte to rozsiežu, ja prišla, že krava, nie. Šmarili sme, píšli sme, dýšli sme, ale tot chod perešol, konec, nič nám nehovoril. To bol ruský jakýsi. Mu tam prišli a má Paraska hovorí, tá kde máte Miško? Ja pán Parask. Išol jakýsi chlap, ty mu žali, pamätali Miško, bo sme sa bojali, bo myslí, že ideme krasti, nie? Išli pídeme do areštu tu na zamknut, ja neprišli za zachodu tu do vás. Oni chodili, bin krali noč. Nočami chodili, krali, bo nemali što isti. Mali také, jaka hoža bova na škivku zanjavo, tak mali kušo poljak. Tam bovo také kušo kompere, kušo také jarinu, kušo se mali kompere. Bo prijatelj ma kompere u kopano. To ma takim saročku, može jak to tovo, po kolina tam kušiša bova. A to kompere tako nedobro tam bolo, ja to davali to, davali nam na ten deserovu pomesočka, bo ne male, znaš, po kušičko, jak hostinu robili. A hostinu robili moment, šitko še raz dva poschodili. Moja tam prišli, to su šitko raz dva še poschodili, raz dva s tebu zastali, ani už to ovde už mali. Što isti, ale z počátku baš bidovali, paraska nosil s denčima minuch po zuši, i se oni mala, i se plakala, mamušu čova, ja vás neposluchala, i se mamušu čova, ja neposluchala, mi tak opovídala, že se. A što bar tak. A ešte nachvalili to ty ruské. A taká poli bola Virchanovská. I se ona Štalina žuje, daj mu, tak jak prišiel to, tak znaš to z Rusko, tak už tak mu špívali a strach bosky.
0: A kde to bolo ešte, v Čarni?
1: V Čarni bolo, a ja.
0: Prišiel. Što, špívali za Stalinom?
1: No, ona Štalina žuje, daj mu Bože zdorovie, tak špívali i špívali, jak prišli Rusko, bo sa tišili, že Rusko prišli, že už budú mať tam carstvo, a oni mali tam peklo ešte hirše, bo nemali ešte isté ani nič. Bola bída taká strach vosky. Spočátku mali strašne. Ľudia s hovodom púchli, merali, bo nemalo što isté.
0: Ale to vám všetko povíli to tí ľudia, tak? Sestra vám povíli.
1: No ja, povíli všetko. I taká Anna od Petra Matičáka, naša sešitka z Čarnej, kada vám bolo, že čoho naše ňaňa také boli durno. Doma všetko mali sme isté, sovonina bola i všetko, i savo, i sovonina, pse svojim šabivo, a tu ne je pan nič.